0: zemdělem o to, že těžko to kvůli děl.
1: Jo, jo, to už je tady jen dobrý.
0: Ujeli, jo. Ne, pak to zka hrvují tepu.
1: Máš ben?
0: Ne, a je jen to ve šadu, zka hrvují jsou instrumentoval šadus.
1: O ve šadu, jo.
0: A svojím finion, on věn, kde jednomeno, menu, dal svinkal jsme to, a věn, kde děl, co spěl tam i mě, je ben, co je to, Big Mix.
1: Comfort or safety, no.